Kai uždaroji štab většinou tvrdým, to je nejpřiznatější, to je turnír prostě basovák. Za nějakou dní se přivrnul v nejbolejším, to je nejznačnější takového sestezání v regionu.